mist. Zem zögrožen fíro pérstat, da múdi nošt sen, a líni nošt sen.